0: která zpívá v písničce, který napsala text v titulní písničce Rozkousaný svět.
1: Z nového albumu, který Květa vydala len pár dní dozadu, vám hráme skladby Studená, Dálka, ale i Signy.
2: D2FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.

MJ Cole a Pink Panthers Still Sincere, donedávna aj pečená, varená nahrávka v playlistoch Rádia FM. Už sa o chvíľočku dostaneme k rubrike After Dark Preview od Vrail, ešte predtým, ale Catching Flies a Teeth, toto je Return to Ojai.